0: si kučeka šušna peníze, no mě jen malé strpení. Jak bude smlouva podepsána, budeš vyplacen na grejcar.
1: O, ty hanebnosti!
0: No, a ty, Mařenko,

Však moce mýho, teď snad přece uznáte, že s Vaškem ničeho není, vždyť nemá ještě rozum.

jak jsem to řekl, už je to tak, jak jsem to řekl, už je to tak. A zázrak byl by naopak, jak jsem to řekl, už je to tak, jak jsem to řekl, už je to tak.